Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: dostaneme se do třech dvorů. Znalí jistě chápou, že nendem nekemo vizitirovat chov slípek, tem ostatním prozradíme, že je to dědinka patřící k Litovle. A proč tam? Určitě jste poruzno narazili na nástěnný obraze na omítkách baráku. Rozhodně tím nemyslíme ale sprejerství. Z grafitům se ve velké míře věnoval rodák z Červenke Josef Flasár. Podařilo se jich nejenom na Hané, ale na celé Moravě a v Čechách zmapovat na 350. Kdo se může pochlubit takovou venkovní galérií? Ale zpátky do třech dvorů. Tam má Josef Flasár svoje muzeum s fotkama z grafit a dalšíma jeho počenama. Naskenováním QR kódu se vám navíc otevřou mape, kde všude můžete obraze Josefa Flasára najít. Tož se nezapomeňte ve třech dvorech zastavit.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Studio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také v 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Golden Eye.
0: Nejlepší bondovky všech dob.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Chika Chika. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplej.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. A ty
6: lidi, připadáme
5: ti klidné?
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Chika Chika s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách?
8: O hudbě víme téměř vše.
7: Rádio Haná. Váš nejlepší

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dopřejte si zážitky se svými blízkými, býci, pokud možno, omezte bujaré večírky. Blíženci, víkend naplánujete tak, že budou všichni spokojení. Radci, vyzkoušejte něco nového. Lvi, užijte si lenošení a posezení s rodinou. Pany, vám půjde všechno, jedna báseň. Váhy, vypadá to, že o víkendu se budete pořád jenom smát. Štíři, nespoléhejte na vlastní domněnky. Střelci, zažijete opravdu pohodový víkend. Kozorozi, pozor, ať na sebe nevyzradíte nějaké tajemství. Vodnáři, jakékoliv pohybové aktivity budou vítány. A co my ryby? Potkáme se s přáteli a určitě podnikneme něco zábavného.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Hana.
1: Dobré ráno.

0: soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané.

počasí. Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia.

0: Rocké leto na Hané. Muzika italiana. Víkend
1: společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Dneska to vezmem zas k pramenům. Ovšem, že této prameně, konkrétně Ožárové, se píšou s velkým P a půjdem je hledat do podhoří Jeseníku. Místo je také známé jako Štolnava, což je počeštěný název německého Stollenhau a odkazuje na založení dědínky v souvislosti s nedalekým dolem. Prvně je zmiňovaná v 16. století. Svýho času to dželo e 200 lidí. Dneska toť nenandete ani noho, krom těch turistických. Po poválečným odsuno zbylo pár místních a v roku 1965 byla dědina srovnaná se zemou. Místo dneska připomíná obnovený základ kostela svatých Jana a Pavla a doch lidí, kteří to žele. K pramenům Ožárové dondete z okolí propojením značených tras. Jde tam aj dojet autem, ale to by vám turistická čest nedala.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů.

0: 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
1: Město Velká Bystřice a Rádio Hanává zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Chika Chika. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestříčky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. A ty lidé, připadáme tu klidné.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Chika Chika s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
7: Ráno na Hané.

0: Poměrně chladného nedělního rána vás probouzí Rádio Haná. Společně si tady ladíme víkendovou pohodičku a čekáme na to, až nám to venku sluníčko trochu vyhřeje. Do té doby si můžeme dát třeba nějakou dobrou snídani a poslouchat náš nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Mandraže a jejich Siluety.

0: parádní italskou kávu, ta může být vaše. Stačí se jako první dovolat hned, jakmile uslyšíte tuhle melodii. Bavíme vás, ale taky informujeme, proto vám už teď posíláme naše zprávy. Je 6 hodin a 56 minut.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom Novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu.
4: Sport. Teď pozvánky za nedělním sportem. Fotbalové odpoledne přinese o 16:30 skvělou podívanou napříč soutěžemi. V 6. lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V 8. lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i o víkendu.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Do neděle 23. srpna vy posloucháte Rádio Hana. Před námi je předposlední prázdninová neděle. Co si pro nás připraví? Jáchyme, hoď ho do stroje. Naše Martina Kvítko pro nás má připravené další horoskopy pro dnešní den. Za chvíli už spolu taky mrkneme na to, co všechno můžeme v nedělním volnu podniknout.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, dopřejte si zážitky se svými blízkými, býci, pokud možno, omezte bujaré večírky. Blíženci, víkend naplánujete tak, že budou všichni spokojení. Raci, vyzkoušejte něco nového. Lvi, užijte si lenošení a posezení s rodinou. Pany, vám půjde všechno, jedna báseň. Váhy, vypadá to, že o víkendu se budete pořád jenom smát. Štíři, nespoléhejte na vlastní domněnky. Střelci, zažijete opravdu pohodový víkend. Kozorozi, pozor, ať na sebe nevyzradíte nějaké tajemství. Vodnáři, jakékoliv pohybové aktivity budou vítány. A co my ryby, potkáme se s přáteli a určitě podnikneme něco zábavného.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Rádio Hana.

0: Táhne vás to na nějakou akci, ale nevíte, co se kde děje? Na Rádio Haná to sledujeme za vás.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: V Olomouci jdeme dneska na fotbal. Sigma hraje proti Pardubicím. Fandíme dnes na Andráku od 20 hodin. Zajít můžeme taky na výstavu děl Dalího, Picassa i Miroa. V Holešově na zámku až

0: Bude tady taky jarmark, trnkovláček nebo třeba soutěž pojídání trnkových knedlíků. Tak teď stačí si jen z našich tipů vybrat a vyrazit.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Tady je Radio Hana.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Znáte to, dáváte si odpolední kávu na terase a pořád kolem vás krouží neúprosní bzučící hosté? Místo agresivní chemie vyzkoušejte jednoduchý trik, který znali už naše babičky. Vezměte obyčejný citron, rozkrojte ho na polovinu a zapíchejte do něj 10 až 15 hlaviček vonavého hřebíčku. Získáte tak skvělou letní dekoraci, která úžasně voní, ale pro komáry a vosy je to spolehlivá stopka. Talířek s citronem položíme do prostřed stolu a máme od otravného hmyzu na hodně dlouho pokoj. Silné aroma citrusu a hřebíčku totiž působí jako repelent, tak to zkuste a dál si s námi užívejte léto v plné parádě.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
0: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Ke vstávání do postele i k ranní kávě hraje Rádio Haná. Servírujeme vám k snídani ten nejlepší hudební výběr a budeme i po 8. hodině. Pojďme si dát malou ochutnávku toho, co nás čeká.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Pochutnáme si na Evě Farné.

0: Začínají zprávy.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Cestování mezi Olomoucí a Hradcem Králové je zase o něco pohodlnější a rychlejší. Na dálnici D35 se totiž o víkendu otevřelo nových 6 kilometrů. Řidiči tak teď mohou plynule projet po nepřerušené autostrádě od Prahy až za Vysoké Mýto.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Prostějově úspěšně pokračuje preventivní značení jízdních kol a koloběžek takzvanou syntetickou DNA, která pomáhá v boji proti zlodějům. Městská policie vyrazila 20. srpna přímo do ulic, kde strážníci zájemcům jejich stroje bez složitého vyřizování rovnou označili. Pokud jste tuto možnost propásli, nemusíte litovat, program totiž ještě zdaleka nekončí. Plumlovští policisté vyšetřují kuriózní vloupání do rekreační chalupy v Otinovsi na Drahanské vrchovině. Hladový zloděj tam ukradl hrnec a vajíčka, ze kterých si rovnou na místě udělal smaženici. Za tuto neobvyklou kulinářskou vložku mu teď hrozí až 3 roky za mřížemi.
2: Sport.
1: Turnaj v americkém Cincinnati přinesl českému tenisu skvělé momenty. Sára Bejlek sice v semifinále dvouhry podlehla favoritce Coco Gauffové 4-6 a 1-6, z turnaje ale odjíždí se svými životními výsledky. Obrovský triumf pak slaví Linda Nosková s Marií Bouskovou. Česká dvojice totiž suverénně ovládla 4 hru, když ve finále smetla belgicko-ruský pár 6-1 a 6-2.
2: Časí.
3: Víme, jak bude. Den máme hlavně ve znamení jasné až polojasné oblohy. Přechodně přibude oblačnost. Pršet by nám dnes nemělo. Zítra se taky můžeme těšit na sluníčko, které by se jen přechodně mělo vystřídat s mraky. Nejvyšší teploty na pondělí očekáváme mezi 19 a 23 stupni. Podobné počasí pak čekáme i v úterý. Mělo by se nám i oteplit. Alergici, stále máme sezónu významného alergenu pilu Ambrosie. Ve vzduchu by ale pilu díky nedávným přeháňkám nemělo být příliš.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme bez komplikací. K bouračce osobáku s cyklistou ale došlo v Kroměříži v ulici Havlíčkova u vstupu do Květné zahrady. Probíhá tady vyšetřování, na silnici překáží odstavené auto, zasahují tady záchranné složky. S opatrností ale kolem projedeme. Policejní hlídky nám hlásíte na trase mezi Poličkou a Širokým dolem na silnici 34. Číhají taky na silnici číslo 11 na Šumpersku na výjezdu z Klášterce ve směru na Postřelmov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio.

0: Tady je Rádio Hana, ať už jste právě uprostřed ranních příprav na výlet, čistíte si zuby nebo nás posloucháte z vyhřáté postele a dnes si dáváte pomalý a klidný den, hrajeme vám ty největší pecky. Právě nám dospíval Harry Styles, jeho song Sign of the Times z roku 2017. Máme neděli 23. srpna. Kromě toho, že dnes našim školákům připomínáme, že je tu předposlední víkend prázdnin, váže se k dnešnímu datu i spoustu dalších příběhů. Pojďme se na ně mrknout v našem kalendáriu. Po něm už další hity, třeba Hootie, The Blowfish nebo Luis Capaldi.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Cože, tímhle směrem jako projet nemůžu? Tak tohle se asi ozývalo v Londýně na den přesně před 409 lety. Vznikla tady totiž první jednosměrná ulice na světě. Máme neděli 23. srpna. Svátek má dnes Sandra. V Česku je vás přes 5000 a s vámi slaví i německá zpěvačka Sandra. Slavíme taky narozeniny. Svíčky z dortu zfoukne rodák z Přerova, kytarista, zpěvák, textař, básník a hudebník Karel Plíhal, který mimo jiné složil i spoustu znělek pro naše rádio, když jsme v 90. začínali. V dnešní den si taky připomínáme Národní den piškotového dortu. Ať je vaše dnešní neděle 23. srpna stejně sladká jako piškotový dort, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Tady je Rádio Hana.

0: neděle je před námi a my na Rádiu Haná víme, jak si ji užít.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: Co třeba dopřát si zážitek v kině? S celou rodinou můžeme zajít na animák, jehož postavičky patří mezi ty nejoblíbenější už 80 let. Ano, Tom a Jerry mají nový film s podtitulem Kouzelný kompas. Dnes ho dávají třeba v letním kině Mostkovice od 8:30 večer. Zajít na něj můžeme taky do olomouckého Premier Cinemas, do Prostějova, Uničova, Mohelnice, Šumperku nebo třeba Bruntálu. Na olomouckém letňáku dnes nepromítají, ale hrají. Dnes nás zvou na společný koncert kapel Hradišťan a Javory Beat. Začínáme v 19 hodin. Tak co, vyrazíte dnes na film nebo raději na koncert?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: Ladíte Rádio Haná, dám vám hádanku. Zvenku je to žluté a vevnitř interaktivní. Co to je? Jestli jste hádali vlastivědné muzeum v Olomouci, vyhráli jste. My už máme na lince dnešního hosta, který nám o tomto muzeu něco poví a pozve nás na zajímavé expozice. Do 15 minut už pro vás na našich vlnách budou připravené zprávy. S námi máte prostě přehled.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
3: Hezký den.
2: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
3: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši krásnou dinohernu. Velkým látorlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokní globů a děti. Samozřejmě přitahuje také model historické tramvaje.
2: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
3: Ano, opravdu je to velké lákadlo. Je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet si roli dávných kupců, nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám, ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
2: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
3: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala, ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím. Budou se muset přijít podívat osobně. A rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam se stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
2: Zvete také školy a školní kolektivy.
3: Ano, prázdniny ještě nekončí, navštěvují nás

0: v rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana. Někteří z vás se možná dneska nemohou dočkat zápasu Sigmy proti Pardubicím na domácím antránku dnes od 20 hodin. Někteří vyráží na výlet a užívají poslední kousky prázdnin, jiní třeba užívají volnou, pomalou neděli. Ať už děláte cokoliv, my vám k tomu rádi děláme společnost. Hrajeme taky parádní pecky.
1: Hit za hitem.
0: Čeká na nás Marek Ztracený,

0: už v další hodince zazní tahle italská pecka. Vy víte, co to znamená. Jakmile začne hrát, začíná nám soutěž o italskou kávu. Tak nás pozorně poslouchejte. Teď už k vám letí naše zprávy. Je 8 hodin a 55 minut.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Máte v plánu vyrazit k vodě na Prostějovsko? Tak zpozorněte, protože v Plumlovské přehradě aktuálně platí dočasný zákaz koupání. Kvalita tamní vody se totiž zhoršila, takže plavky musíte prozatím nechat raději doma. Řidiče na Blanensku čekají od příštího roku dopravní omezení kvůli rozsáhlým úpravám silnice 43 u Černé hory a Závisti. Ředitelství silnic a dálnic tam za téměř 400 milionů korun narovná nebezpečné zatáčky a vybuduje nové stoupací pruhy. Zřícenou větrnou elektrárnou u Podštátu se už naplno zabývá policie. Kriminalisté zjišťují, jestli při jejím čtvrtečním pádu nebyl spáchán trestný čin. Zatím ale nikoho konkrétního neobvinili.
2: Sport.
4: Obrovský úspěch slaví východočeský atlet Adam Juliš, který na mistrovství světa juniorů v americkém Eugene vybojoval bronz v 10 boji. Cesta k medaili přitom nebyla vůbec snadná, protože po zranění kotníku musel zvládnout 2 těžké závody během jediného měsíce, aby se vůbec kvalifikoval. Nakonec si ale zapsal fantastický osobní rekord 7877 bodů a za stříbrem zaostal o pouhých 10 bodů.
2: Časí.
0: Zatímco v sobotu nám mapička Výstrah svítila barvami, neděle už je podle meteorologů bez rizika. Zmizela nám i dlouhotrvající výstraha před rizikem požárů. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V následujícím týdnu by se nám ale mělo začít zase postupně oteplovat. Ve čtvrtek bychom se opět mohli dotknout hranice 30 stupňů. Ochladit by se nám mělo až za týden, tedy poslední prázdninový víkend. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město 2. nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově, na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Toronto. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: je dobrá káva. A co třeba, když ještě k tomu byla italská? U nás může být.
1: Italské léto na Hané.
0: Rozjíždíme další kolo soutěže Italské léto na Hané. Pravidla jsou jednoduchá, my vám za chvilinku pustíme italský song Laury Pausini a vy nám můžete zavolat. Vyhrává ten nejrychlejší a hrajeme o italskou kávu. Všichni výherci se taky dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistrují na odkazu, který máme na webu radiohana.cz. Tak zvedejte telefony a zavolejte nám do studia na číslo 585-22-5588.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: Radiohana.cz. Dobrý den, koho máme na lince?
1: Roman. Dobrý den.
0: Dobrý den, Romane, odkud k nám voláte?
1: Olomouce.
0: Z Olomouce. Vy jste vyhrál italskou kávu. Dost často se říká, nebo se možná dělá trochu sranda z Italů, kteří vlastně nepijí kávu s mlékem po obědě. Jak to máte vy? Pijete kávu s mlékem, pijete ji i po obědě, nebo vůbec?
1: Jedenkrát za den, ráno.
0: A s mlékem nebo bez?
1: S mlékem.
0: S mlékem. Tak to vidíte, tak to byste asi u Italů tolik neuspěl. Každopádně, vy už jste někdy v Itálii byl?
1: Nebyl ještě.
0: Ještě nebyl. A chtěl byste se tam podívat?
1: Jasné.
0: No tak vidíte, tak to je paráda, protože teď máte zrovna šanci hrát o pobyt v italském městě. Vy se můžete přihlásit na odkazu, který je na našem webu radiohana.cz do slosování. Pokud budete mít nějaké to štěstí, tak 1.9. byste se třeba mohl případně dozvědět, že se právě do toho italského města Bergamo podíváte. Tak já vám moc gratuluju, káva je vaše.
1: Děkuji.
0: Připomínám, ať si nezapomenete registrovat, třeba z toho potom cinkne i ten výlet do Itálie. No a vám ostatní, vám bych chtěla vyřídit, ať nesmutníte, ještě dnes budeme soutěžit znovu a tentokrát to bude o italské sýry. Tak ještě jednou gratuluji a mějte se krásně.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Naschledanou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na
3: Italiana.
2: Soutěžíme o kávu.

0: Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o třídenní zájezd pro dva do romantického Bergama.
1: Tady je Rádio Hana.

0: What's going on, co se právě děje? I v neděli na Rádiu Hana víme, jak zatočit s nudou a co se právě děje.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: V Olomouci vyrazíme třeba do pevnosti poznání. Děti si tu ještě pořád mohou zažít třeba astronautický výcvik. Kdo hledá spíše hudební zážitek, přijde si na své v Přerově na dalším promenádním koncertu. Dnes zahraje bluesová kapela Mothers Follow Chairs od 15 hodin v parku Michalov. Pro mlsné jazyčky tady máme gastrofestival Chutě kraje. Dnešní zastávka je v Jeseníku. Den plný chutí nám nabídne Romana Pauluse i lokální výrobce. Na další zastávky se můžeme těšit příští neděli v Prostějově, 6. září v Olomouci nebo 13. září v Přerově. Tak co? Oslovil vás astronautický výcvik, koncert nebo festival plný chutí? Kam chcete vyrazit vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
4: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme.
4: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
2: Rádio Hana.

0: tady je Rádio Haná. Venku by nám dneska mělo svítit sluníčko, ale zároveň by nemělo být vedro na padnutí. Prostě je tam teď parádní počasí na výlet. A pokud se vám samotným nechce nic plánovat, furtovníci tady mají jeden tip. Za 15 minut už se spolu mrkneme na další aktuální zprávy. Tak nás laďte dál, ať vám nic neuteče.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Vedáváme se do třech dvorů. Znalí jistě chápou, že nendem nekemo vizitirovat chov slípek, tem ostatním prozradíme, že je to dítinka patřící k Litovle. A proč tam? Určitě jste poruzno narazili na nástěnný obraze na omítkách baráku. Rozhodně tím nemyslíme ale sprejerství. S grafitům se ve velké míře věnoval rodák z Červenke Josef Flasár. Podařilo se jich nejenom na Hané, ale na celé Moravě a v Čechách zmapovat na 350. Kdo se může pochlubit takovou venkovní galerio? Ale zpátky do třech dvorů. Tam má Josef Flasár svoje muzeum s fotkama z grafit a dalšíma jeho počenama. Naskenováním QR kódu se vám navíc otevřou mape, kde všude můžete obraze Josefa Flasára najít. Tož se nezapomeňte ve třech dvorech zastavit.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná. Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.

Na Rádiu Honá vám budeme i v další hodince hrát nejlepší hudební výběr. Kromě toho otevíráme ale náš rádiový jukebox a do 12 hodin budeme hrát písničky na přání a vysílat vaše vzkazy. Napsat nám můžete pod příspěvek do komentářů na Facebooku, na e-mail nebo třeba na WhatsApp. Dál nám pojede taky nejlepší hudební výběr.

0: Odpoledne nás čeká ještě jedna italská pecka, která nám odstartuje další kolo italského léta na Hané. Tentokrát budeme hrát o sír, tak si připravte mobily, ať si můžete dovolat jako první. Předtím vším, ale teď posíláme zprávy, je 9 hodin a 56 minut.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Krajina v okolí Olomouce bude zelenější. Město začíná přeměňovat bývalá výrazně obhospodařovaná pole v Černovířech, Válkovicích a Nemilanech na nová biocentra tvořená pestrou mozaikou luk, stromů a keřů. Jak píše web Olomouc.eu, přírodní proměnu okolí Olomouce podpoří dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 milionu korun. Peníze pokryjí realizaci nových výsadeb a následnou tříletou péči v příměstské krajině. V Litovli odstartovali během letních prázdnin hned dvě důležité dopravní stavby. Místní obyvatelé se dočkají z brusu nového chodníku na Olomoucké ulici, který bezpečně propojí odbočku na Chořelice s tamní restaurací. Souběžně s tím probíhá i oprava Svatojánského mostu, takže při cestě těmito místy určitě zbystřete. Konec srpna patří k nejnebezpečnějším obdobím na českých silnicích, protože se lidé hromadně vracejí z dovolených a rychle tak přibývá dopravních nehod. Policie proto nasadí do provozu mnohem více hlídek a silničáři naopak dočasně omezí opravy na dálnicích. Dopravní experti všem řidičům vzkazují, aby si cestu dobře naplánovali a za volant usedali hlavně pořádně odpočinutí.
1: Sport.
3: Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc slaví parádní návrat na trávník po nepříjemném zranění kolena. V prvním kole francouzské ligy naskočil do hry z lavičky a hned si připsal důležitou asistenci u úvodní trefy zápasu. Fotbalisté Lyonu tak i díky němu dokázali vyloupit Toulouse a odvezli si výhru 2-0.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v neděli.

0: italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: I když nám v posledních několika dnech sprchlo, houby do konce prázdnin už asi pořádně nebudou. Může za to suché a horké počasí, hlásí odborníci. Pokud jste ale opravdoví milovníci a konec srpna si bez plného košíku ani neumíte představit, zkuste zajet na Jesenicko. Tady by se houbám mělo dařit trochu více. Víme, jak bude. Pondělí slibuje převážně jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. Slunečné by pak mohlo být i úterý, minimálně dopoledne, to sebou přinese i mírné oteplení.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.

0: Přerov. Projet kolem je možné, ale opatrně. Policejní hlídky nám pak hlásíte v Rapotíně v ulici Šumperská, v Poličce na nábřeží Svobody a číhají taky na D1 na exitu Lipník, Trnávka. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Haná.
1: A Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: užíváte si poslech Jukeboxu na rádiu Hana, kde plníme vaše hudební přání a předáváme pozdravy. Hana Novotná nám poslala letní pozdrav přímo od moře, kde si užívá pohodu s rodinou. To Lenka Havrdová-Šnapková má před sebou ještě trochu balícího schonu, protože v pondělí vyráží s dětmi na týdenní dovolenou do Itálie. Dámy, přejeme vám úžasné zážitky, šťastnou cestu a do sluchátek posíláme ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Buongiorno z Rádia Hana, je tady volná neděle, můžeme hodit nohy na stůl a dát si nějaké dobré pití a k tomu ideálně i nějakou skvělou svačinku. Máme pro vás italský sýr, pojďme si o něj zasoutěžit v dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou snadná, za chvíli vám pustíme italskou pecku Andrea Bocelli, Vivo Perlei. A kdo se je po prvních tónech dovolá nejrychleji na číslo 585-225-588, vyhrává balíček sýru. Každý výherce se navíc může zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejněném odkazu. Tak co? Kdo pak se nám dovolá?
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a lupy.

21 gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí

0: Na Rádiu Hana dohrála italská pecka Vivo Perlej. My soutěžíme s italským letem na Hané a na lence už máme dnešní výherkyni, která se od nás odnese sýr a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se správně zaregistruje na našem webu radiohana.cz. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
1: Dobrý den, tady Iva Dlouhé Loučky, zdravím vás.
0: Ivo, já vás taky zdravím, gratuluju vám. Vy jste právě jedním telefonátem vyhrála balíček sýru. Co na to říkáte? Máte radost?
1: Máme velkou radost, manžel zrovna v této sýrárně pracuje, takže jsme to tak zkusili a vyšlo vkusí, takže si rádi pohutláme společně.
0: No tak to je paráda, a s kým se ten sýr tedy dáte?
1: Dám si to s manželem, podělím určitě i rodiče a děti.
0: Pane, já se teda ještě zeptám, ten sýr je italský, respektive italského typu. Vy jste už někdy v Itálii byla?
1: Byla jsem v Itálii, ale už je to velmi dávno, takže si to velmi ráda zopakuju. Za pár dní mám narozeniny, tak třeba mě manžel pozve.
0: No tak budeme moc držet palce, aby to vyšlo. Samozřejmě jako všem ostatním, kteří už vyhráli u nás a tím pádem se dostali do slosování o prodloužený víkend v italském

0: víme 1. září. Já vám moc gratuluju, síry jsou vaše.
1: Dobře, děkuji moc, mám velkou radost a zdravím všechny posluchače.
0: Děkujeme moc krát, taky mějte se krásně. Vy ostatní nesmutněte. Naschranou. Vy ostatní nesmutněte, už zítra budeme soutěžit znovu. Tentokrát se můžeme těšit na italskou kávu.
2: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. La musica italiana.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
4: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz. Skonto nabité.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební výběr.
8: Nejlepší hudební výběr.

0: užíváte si víkendové odpoledne s Rádiem Hana? Do našeho facebookového hotboxu píší i ti, kteří dnešek věnují práci a domácím povinnostem. Tomáš Vojtík stručně hlásí pracovního ducha z nedělní šichty, Věra Kroupová to zase rozjela doma u plotny a u žehlícího prkna. Tomáši a Věro, držíme palce, ať vám jde práce rychle od ruky a posíláme vám na povzbuzení ten nejlepší hudební výběr. Už za chvíli třeba Bon Jovi nebo Očko All Stars.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: ladíte Rádio Hana. Nemáte ještě plán jeden dnešní odpoledne nebo víkend? Na našem Facebooku se to už teď hemží vašimi parádními nápady, ale pokud stále váháte, zůstaňte na příjmu. Máme pro vás skvělé tipy na parádní akce, se kterými se zaručeně nebudete nudit. Nudu můžeme pustit k ledu i na našem vysílání. Rozjíždíme až do 12 hodin náš jobbox, no a za 20 minut už pro vás máme naše zprávy.
1: Rádio Hana a jobbox. Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Na Rádiu Haná víme, co se kde šustne. Máme pro vás přehled, co se děje na Hané. V Olomouci jdeme dneska na fotbal. Sigma hraje proti Pardubicím. Fandíme na Andráku od 20 hodin. Vyrazit tady můžeme taky do olomoucké pevnosti Poznání. Děti si tu ještě pořád mohou zažít třeba astronautický výcvik. Láká nás i zoo na Svatém kopečku. Ještě do konce prázdnin tady totiž navíc můžeme soutěžit o nejhezčí fotku mláděte. Zajít můžeme taky na výstavu děl Dalího, Picassa i Miroa v Holešově na zámku až do 30. srpna. Pro mlsné jazyčky tady máme gastrofestival Chutě kraje. Dnešní zastávka je v Jeseníku. Den plný chutí nám nabídne Romana Pauluse i lokální výrobce. Na další zastávky se můžeme těšit příští neděli v Prostějově, 6. září v Olomouci a nebo 13. září v Přerově. Den pak můžeme zakončit v kině. Třeba animákem Tom a Jerry Kouzelný kompas. Ten dnes dávají v olomouckém premiér Cinemas v Prostějově, Uničově, Mohelnici, Šumperku a nebo Bruntále. Tak co, jaké plány jste si s námi vybrali?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

0: právě doznívá písnička Nice to meet you, neboli ráda vás poznávám. My na našich vlnách už vás, myslím, trochu známe a víme, že nejlepší hudební výběr podle vás mixuje písničky z krabičky zlatých hitů, žhavé novinky a české pecky. Přesně proto vám přesně tohle přinášíme i po 11. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude tady mantra, že...

0: nebo třeba Bryan Adams. Než se do toho všeho ale pustíme, jsou před námi zprávy. S námi je máte dříve než ostatní, a to v čase 10 hodin a 55 minut.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 11 hodin. Hezké.

0: vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Moravské divadlo Olomouc chystá historicky první výprodej svých kostýmů. Zájemci si budou moci vybrat z tisíců moderních i historických oděvů, které už scéna nevyužije. Výprodej proběhne 27. a 28. srpna v divadelním skladu v Holické ulici. Unikátní kousky tak mohou posloužit ochotnickým spolkům nebo lidem na maškarní plesy. V Jeseníku se chodci konečně dočkají bezpečnějšího přecházení v Šumperské ulici poblíž oblíbeného skateparku. Díky finanční podpoře Olomouckého kraje tam právě vzniká nový úsek chodníku s bezbariérovým přechodem. Práce potrvají zhruba do konce října, proto při cestě tímto úsekem raději zpozorněte. V Blansku úspěšně pokračuje kompletní rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny, která by měla být hotová už letos na podzim. Stavebníci už dokončili novou střechu, suterén i moderní prosklený vstup do budovy. Zajímavostí pro budoucí návštěvníky pak bude speciální vnitřní stěna, skrz kterou přímo nahlédnou do depozitáře měřicí techniky. Sport. Čeští basketbalisté na přípravném turnaji v Hamburku neuspěli v utkání o třetí místo a podlehli Turecku 84-99. Nejlepším střelcem našeho výběru pod vedením trenéra Luboše Bartoně se stal Jan Zídek, který v zápase zaznamenal 16 bodů.
1: Počasí. Víme, jak bude. Na nedělní slunečné nebe začne během dne přechodně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosahují 20 až 24 stupňů. Na horách je trochu chladněji, tam jsou teplotní maxima na 12 až 16 stupních. Poměrně studené už jsou i noci. Z neděle na pondělí nám rtuť v teploměru klesne dokonce až na pětku. Už to prostě úplně není na to otevřít na celou noc okno do kořán. Pondělí slibuje většinou slunečno, nejvyšší teploty zítra naměříme mezi 20 až 24 stupni. Víme, jak se jezdí tady. Omezení budeme mít od pondělí v Olomouci v ulici Divišova u

0: po neuzavřeném jízdním pruhu. Od zítra nás čeká kvůli stavebním pracím uzavírka taky v Prostějově, konkrétně v ulici Barákova v místech křižovatky s Milíčovou. Omezení by mělo trvat do 28. srpna. Pokud pojedeme na D1, myslíme na to, že na trase Říkovice-Vyškov je před exitem Vyškov-Západ uzavřeno parkování na odpočívce. To bylo naše dopravní info, my vám přejeme pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Rádio Hana
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Na našem Facebooku Rádia Hana se vás ptáme, jak dnešní neděli plánujete strávit a vy nám píšete samé zajímavé příběhy. Michála Doležal Bořutová se právě dnes vrací z týdenní dovolené na Pálavě z Nových Mlýnů a přiznala se, že by tam klidně ještě týden zůstala. Za to Vlaďka Králová se po návratu z Olomouce stará o domácnost a kurýruje se z nachlazení, ale odpoledne plánuje procházku do Růžové zahrady na Konopišti. Vlaďko, brzké uzdravení, Míšo, hladký návrat a vám všem pouštíme ten nejlepší hudební výběr, třeba Mandraže.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme dopoledne na jedničku.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.

S vámi je Rádio Honá, kde hrajeme pro všechny. Ještě do 12 hodin si u nás pořád můžete nechat zahrát vaši oblíbenou písničku. Stačí si o ní zavolat k nám do studia. Vzkazy nám můžete napsat do komentářů na Facebooku pod příspěvkem, na e-mailu nebo třeba na WhatsApp. Tak se nám ozvěte.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planeta.

0: slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
5: Rádio Hana
6: a Jukebox.

0: Posloucháte Rádio Hana. Do našeho víkendového jukeboxu nám posíláte vzkazy, jak si užíváte neděli. Roman Moronga zve všechny od půl páté na fotbalový zápas Pňovice proti Černovíru a láká na nejhezčí trávník v lize. Vindula Křištěnová už teď drží palce svému synovi přímo na zápase a Dušan Navrátil posílá pozdrav až z Kambodže, z ostrova Koh Rong, s přáním, aby ho tam neobmotala žádná krajta. Dušané, držíme palce, sportovcům přejeme výhru a všem hrajeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Tady je Rádio Hana.

0: S rádiem Hana v kapse můžete vyrazit opravdu kamkoliv, stačí si zapnout naši aplikaci nebo si nás pustit online a děláme vám skvělou společnost u bazénu, na trati i v autě směrem k moři. Chystáte se zrovna balit kufr? Tak to tady pro vás máme něco speciálního. Přinášíme vám praktický seznam věcí, bez kterých se na pořádné dovolené prostě neobejdete. A hned potom, za 15 minut, nás čekají zprávy.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Pokud ještě letíte na dovolenou, máme tady pár rad, na co opravdu nesmíme zapomenout. Zkontrolujte platnost pasu nebo občanky a udělejte si pro jistotu i jejich fotku do telefonu. Taky si nachystejte nějakou hotovost. Karta je super, ale na trhu nebo na pláži se vám cash bude hodit vždycky. Taky mějte po ruce důležitá čísla. Vypište si kontakt na delegáta, pojišťovnu i asistenční službu přímo na papír. Baterka v mobilu totiž může dojít v tu nejméně vhodnou chvíli. A ano, bereme si sebou nabíječku nebo powerbanku, ať nezůstane bez šťávy naše nálada ani telefon. Tak hezkou dovolenou a ať se vám s námi cestuje jedna báseň.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
1: Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, na našem Facebooku se vás ptáme, jak dnešní neděli plánujete strávit a vy nám píšete o úžasných zážitcích. Helča Helenka má dnes obrovský důvod k radosti, protože na zahradě u rodinného přítele slaví narozeniny s rodinou a pokud vyjde počasí, skočí i do bazénu. Helčo, přejeme všechno nejlepší. Miloše Zapletalová už zase míří na olomoucké Poděbrady na vyhlášený langošový víkend. Dámy, užijte si skvělý den a Rádio Hana vám k tomu posílá ten nejlepší hudební výběr. Za moment třeba Lucie.
1: Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana vám hrajeme non-stop, a to i před 12. hodinou v neděli, ať už nás posloucháte u vaření, u nedělního oběda, na cestách nebo třeba z gauče při víkendové pohodě, hrajeme pro vás. I v další hodince pro vás máme nachystaný hit za hitem. Pojďme se mrknout na malou ochutnávku.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Na ostří nože bude Eva Farná. Těšit se můžeme taky na Eltona Johna. A nebo přijde třeba Benson Boone. Máme nové pecky, lety, prověřené hity i české písničky. U nás si na své přijde každý, a to i ten, co chce pravidelně dostávat aktuální informace. Posíláme vám naše zprávy, s námi je totiž máte dříve než ostatní. Je 11 hodin a 57 minut.

0: Začínají zprávy.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Cestování mezi Olomoucí a Hradcem Králové je zase o něco pohodlnější a rychlejší. Na dálnici D35 se totiž o víkendu otevřelo nových 6 kilometrů. Řidiči tak teď mohou plynule projet po nepřerušené autostrádě od Prahy až za Vysoké Mýto.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Prostějově úspěšně pokračuje preventivní značení jízdních kol a koloběžek takzvanou syntetickou DNA, která pomáhá v boji proti zlodějům. Městská policie vyrazila 20. srpna přímo do ulic, kde strážníci zájemcům jejich stroje bez složitého vyřizování rovnou označili. Pokud jste tuto možnost propásli, nemusíte litovat, program totiž ještě zdaleka nekončí. Plumlovští policisté vyšetřují kuriózní vloupání do rekreační chalupy v Otinovsi na Drahanské vrchovině. Hladový zloděj tam ukradl hrnec a vajíčka, ze kterých si rovnou na místě udělal smaženici. Za tuto neobvyklou kulinářskou vložku mu teď hrozí až 3 roky za mřížemi.
2: Sport.
1: Turnaj v americkém Cincinnati přinesl českému tenisu skvělé momenty. Sára Bejlek sice v semifinále dvouhry podlehla favoritce Coco Gauffové 4-6 a 1-6, z turnaje ale odjíždí se svými životními výsledky. Obrovský triumf pak slaví Linda Nosková s Marií Bouskovou. Česká dvojice totiž suverénně ovládla 4 hru, když ve finále smetla belgicko-ruský pár 6-1 a 6-2.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Den máme hlavně ve znamení jasné až polojasné oblohy. Přechodně přibude oblačnost. Pršet by nám dnes nemělo. Zítra se taky můžeme těšit na sluníčko, které by se jen přechodně mělo vystřídat s mraky. Nejvyšší teploty na pondělí očekáváme mezi 19 a 23 stupni. Podobné počasí pak čekáme i v úterý. Mělo by se nám i oteplit. Alergici, stále máme sezónu významného alergenu pilu Ambrozie. Ve vzduchu by ale pilu díky nedávným přeháňkám nemělo být příliš.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme kvůli rekonstrukci stále uzavírky v ulici Bystrovanská. Objízdná trasa je vedená přes ulice Divišova, Táboritů, Beneše, Třebíského a Libu.

0: Dnepru v každém směru nás od 24. srpna čeká taky v Hranicích, v ulici Bělotínská, i tady s uzavírkou počítáme do konce října. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.

trávíte čas u oběda nebo nedělního relaxu. Přejeme vám dobrou chuť a dál už jen pohodové nedělní odpoledne. Mimo nálože pořádných hitů pro vás chystáme i naše tradiční kalendárium. Probereme, které významné osobnosti dnes slaví, kdo má svátek a čím je dnešní den významný.

0: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 000, dětská kola od 4 000 a dospělá od 5 000.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Nejlepší hudební výběr. Radio Haná.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Cože, tímhle směrem jako projet nemůžu? Tak tohle se asi ozývalo v Londýně na den přesně před 409 lety. Vznikla tady totiž první jednosměrná ulice na světě. Máme neděli 23. srpna. Svátek má dnes Sandra. V Česku je vás přes 5000 a s vámi slaví i německá zpěvačka Sandra. Slavíme taky narozeniny. Svíčky z dortu sfoukne rodák z Přerova, kytarista, zpěvák, textař, básník a hudebník Karel Plíhal, který mimo jiné složil i spoustu znělek pro naše rádio, když jsme v 90. začínali. V dnešní den si taky připomínáme Národní den piškotového dortu. Ať je vaše dnešní neděle 23. srpna stejně sladká jako piškotový dort, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Vaše letní rádio.
3: Rádio Haná.

Přejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Máte v plánu vyrazit k vodě na Prostějovsko? Tak spozorněte, protože v Plumlovské přehradě aktuálně platí dočasný zákaz koupání. Kvalita tamní vody se totiž zhoršila, takže plavky musíte prozatím nechat raději doma. Řidiče na Blanensku čekají od příštího roku dopravní omezení kvůli rozsáhlým úpravám silnice 43 u Černé hory a Závisti. Ředitelství silnic a dálnic tam za téměř 400 milionů korun narovná nebezpečné zatáčky a vybuduje nové stoupací pruhy. Zřícenou větrnou elektrárnou u Podštátu se už naplno zabývá policie. Kriminalisté zjišťují, jestli při jejím čtvrtečním pádu nebyl spáchán trestný čin. Zatím ale nikoho konkrétního neobvinili. Sport. Obrovský úspěch slaví východočeský atlet Adam Juliš, který na mistrovství světa juniorů v americkém Eugene vybojoval bronz v 10 boji. Cesta k medaili přitom nebyla vůbec snadná, protože po zranění kotníku musel zvládnout 2 těžké závody během jediného měsíce, aby se vůbec kvalifikoval. Nakonec si ale zapsal fantastický osobní rekord 7877 bodů a za stříbrem zaostal o pouhých 10 bodů.
1: Počasí. Zatímco v sobotu nám mapička Výstrah svítila barvami, neděle už je podle meteorologů bez rizika. Zmizela nám i dlouhotrvající výstraha před rizikem požárů. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V následujícím týdnu by se nám ale mělo začít zase postupně oteplovat. Ve čtvrtek bychom se opět mohli dotknout hranice 30 stupňů. Ochladit by se nám mělo až za týden, tedy poslední prázdninový víkend. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově, na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: tváři a dobrou náladu po celé nedělní odpoledne. Kromě skvělé muziky vás v této hodince čeká i exkluzivní rozhovor. Už za moment přivítáme v našem studiu skvělého hosta, tak zůstaňte s námi.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
2: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech

0: sám na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více

0: 9,90 až do 25. srpna. Kaufland. Skonto na
1: byte. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana. Radio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerry mu nezbude než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky,
3: co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. Připadáme ti klidné.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: bude 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme další várku informací. Krajina v okolí Olomouce bude zelenější. Město začíná přeměňovat bývalá výrazně obhospodařovaná pole v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech na nová biocentra tvořená pestrou mozaikou luk, stromů a keřů. Jak píše web Olomouc EU, přírodní proměnu okolí Olomouce podpoří dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 milionu korun. Peníze pokryjí realizaci nových výsadeb a následnou tříletou péči v příměstské krajině. V Litovli odstartovali během letních prázdnin hned dvě důležité dopravní stavby. Místní obyvatelé se dočkají zbrusu nového chodníku na Olomoucké ulici, který bezpečně propojí odbočku na Chořelice s tamní restaurací. Souběžně s tím probíhá i oprava Svatojánského mostu, takže při cestě těmito místy určitě zbystřete. Konec srpna patří k nejnebezpečnějším obdobím na českých silnicích, protože se lidé hromadně vracejí z dovolených a rychle tak přibývá dopravních nehod. Policie proto nasadí do provozu mnohem více hlídek a silničáři naopak dočasně omezí opravy na dálnicích. Dopravní experti všem řidičům vzkazují, aby si cestu dobře naplánovali a za volant usedali hlavně pořádně odpočinutí.
0: Sport.
2: Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc slaví parádní návrat na trávník po nepříjemném zranění kolena. V prvním kole francouzské ligy naskočil do hry z lavičky a hned si připsal důležitou asistenci u úvodní trefy zápasu. Fotbalisté Lyonu tak i díky němu dokázali vyloupit Toulouse a odvezli si výhru 2-0.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i o víkendu.

0: To je italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: I když nám v posledních několika dnech sprchlo, houby do konce prázdnin už asi pořádně nebudou. Může za to suché a horké počasí, hlásí odborníci. Pokud jste ale opravdoví milovníci a konec srpna si bez plného košíku ani neumíte představit, zkuste zajet na Jesenicko. Tady by se houbám mělo dařit trochu více. Víme, jak bude. Pondělí slibuje převážně jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. Slunečné by pak mohlo být i úterý, minimálně dopoledne, to sebou přinese i mírné oteplení.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, a víme taky, kde se dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Jsme Rádio Hana.

0: regionální weby a o čem se píše. Už brzy pro vás máme přehled toho nejzajímavějšího z místních zpráv, tak zůstaňte u svých přijímačů, ať vám nic neuteče.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
6: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
5: Tak jdeme!
6: Šantovka Family Day. 29. srpna, Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší

0: O čem se píše?
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Jarní slunce láká na kola a cyklostezka Bečva nabízí ideální výlet pro celou rodinu. Téměř celá trasa vede po hladkém asfaltu a z kopce, takže bezproblémově zvládnete i cestu ze Vsetína až do Lipníku nad Bečvou. Cestou vás čekají krásné výhledy, kavárny i skvělé gastrozastávky, o tom píše Olomoucký Report. Na nebi nad Šumperkem to zase bude pořádně žít. 12. září proběhne velkolepý letecký den k 80. výročí místního aeroklubu. Těšit se můžete na akrobatické lety, parašutisty i vyhlídkové lety pro veřejnost, uvádí šumperský rej. A na závěr zprávy ze Svitav. Svitavy hledají seniora roku. Pokud znáte někoho nad 65 let, kdo aktivně pomáhá druhým nebo obohacuje život v regionu, nominujte ho do 18. září. Píše se na oficiálním webu města Svitavy. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
2: Posloucháte Rádio Hana.

Přejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Moravské divadlo Olomouc chystá historicky první výprodej svých kostýmů. Zájemci si budou moci vybrat z tisíců moderních i historických oděvů, které už scéna nevyužije. Výprodej proběhne 27. a 28. srpna v divadelním skladu v Holické ulici. Unikátní kousky tak mohou posloužit ochotnickým spolkům nebo lidem na maškarní plesy. V Jeseníku se chodci konečně dočkají bezpečnějšího přecházení v Šumperské ulici poblíž oblíbeného skateparku. Díky finanční podpoře Olomouckého kraje tam právě vzniká nový úsek chodníku s bezbariérovým přechodem. Práce potrvají zhruba do konce října, proto při cestě tímto úsekem raději zpozorněte. V Blansku úspěšně pokračuje kompletní rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny, která by měla být hotová už letos na podzim. Stavebníci už dokončili novou střechu, suterén i moderní prosklený vstup do budovy. Zajímavostí pro budoucí návštěvníky pak bude speciální vnitřní stěna, skrz kterou přímo nahlédnou do depozitáře měřicí techniky. Sport. Čeští basketbalisté na přípravném turnaji v Hamburku neuspěli v utkání o třetí místo a podlehli Turecku 84-99. Nejlepším střelcem našeho výběru pod vedením trenéra Luboše Bartoně se stal Jan Zídek, který v zápase zaznamenal 16 bodů.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na nedělní slunečné nebe začne během dne přechodně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosahují 20 až 24 stupňů. Na horách je trochu chladněji, tam jsou teplotní maxima na 12 až 16 stupních. Poměrně studené už jsou i noci. Z neděle na pondělí nám rtuť v teploměru klesne dokonce až na pětku. Už to prostě úplně není na to otevřít na celou noc okno do kořán. Pondělí slibuje většinou slunečno, nejvyšší teploty zítra naměříme mezi 20 až 24 stupni. Jak se jezdí tady. Omezení budeme mít od pondělí v Olomouci v ulici Divišova u křižovatky s ulicí Edisonova. Části silnice budou uzavřené, přesto bude zachován obousměrný provoz. Na jedné straně po tramvajovém pásu, na druhé po neuzavřeném jízdním pruhu. Od zítra nás čeká kvůli stavebním pracím uzavírka taky v Prostějově, konkrétně v ulici Barákova v místech křižovatky s Milíčovou. Omezení by mělo trvat do 28. srpna. Pokud pojedeme na D1, myslím na to, že na trase Říkovice-Vyškov je před exitem Vyškov-Západ uzavřeno parkování na odpočívce. To bylo naše dopravní info, my vám přejeme pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: odpoledne v naší společnosti. Přejeme vám parádní nedělní odpočinek a nekončící dobrou náladu. Pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem volného času nebo kam vyrazit za zážitky, máme pro vás připravený čerstvý přehled těch nejlepších akcí. Pořádná nálož dobré muziky na vás na našich vlnách čeká i dál.
1: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
2: Včera ráno přišlo.

0: vydrží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Olba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Olba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i Planeta.

30. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

pátku od 20 hodin. Vyrazit tedy můžeme taky do Olomoucké pevnosti Poznání. Děti si tu ještě pořád mohou zažít třeba astronautický výcvik. Láká nás i zoo na Svatém kopečku. Ještě do konce prázdnin tady totiž navíc můžeme soutěžit o nejhezčí fotku mláděte. Zajít můžeme taky na výstavu děl Dalího, Picassa i Miroa v Holešově na zámku až do 30. srpna. Pro mlsné jazyčky tady máme gastrofestival Chutě kraje. Dnešní zastávka je v Jeseníku. Den plný chutí nám nabídne Romana Pauluse i lokální výrobce. Na další zastávky se můžeme těšit příští neděli v Prostějově.

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.

0: Začínají zprávy.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Cestování mezi Olomoucí a Hradcem Králové je zase o něco pohodlnější a rychlejší. Na dálnici D35 se totiž o víkendu otevřelo nových 6 kilometrů. Řidiči tak teď mohou plynule projet po nepřerušené autostrádě od Prahy až za Vysoké Mýto.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Prostějově úspěšně pokračuje preventivní značení jízdních kol a koloběžek takzvanou syntetickou DNA, která pomáhá v boji proti zlodějům. Městská policie vyrazila 20. srpna přímo do ulic, kde strážníci zájemcům jejich stroje bez složitého vyřizování rovnou označili. Pokud jste tuto možnost propásli, nemusíte litovat, program totiž ještě zdaleka nekončí. Plumlovští policisté vyšetřují kuriózní vloupání do rekreační chalupy v Otinovsi na Drahanské vrchovině. Hladový zloděj tam ukradl hrnec a vajíčka, ze kterých si rovnou na místě udělal smaženici. Za tuto neobvyklou kulinářskou vložku mu teď hrozí až 3 roky za mřížemi.
2: Sport.
1: Turnaj v americkém Cincinnati přinesl českému tenisu skvělé momenty. Sára Bejlek sice v semifinále dvouhry podlehla favoritce Coco Gauffové 4-6 a 1-6, z turnaje ale odjíždí se svými životními výsledky. Obrovský triumf pak slaví Linda Nosková s Marií Bouskovou. Česká dvojice totiž suverénně ovládla 4 hry, když ve finále smetla belgicko-ruský pár 6-1 a 6-2.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Den máme hlavně ve znamení jasné až polojasné oblohy. Přechodně přibude oblačnost. Pršet by nám dnes nemělo. Zítra se taky můžeme těšit na sluníčko, které by se jen přechodně mělo vystřídat s mraky. Nejvyšší teploty na pondělí očekáváme mezi 19 a 23 stupni. Podobné počasí pak čekáme i v úterý. Mělo by se nám i oteplit. Alergici, stále máme sezónu významného alergenu pilu Ambrozie. Ve vzduchu by ale pilu díky nedávným přeháňkám nemělo být příliš.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme kvůli rekonstrukci stále uzavírky v ulici Bystrovanská. Objízdná trasa je vedená přes ulice Divišova, Táboritů, Beneše, Třebíského.

0: Na, čeká taky v Hranicích, v ulici Bělotínská. I tady s uzavírkou počítáme do konce října. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.

Těší nás, že jsme vaší oblíbenou společností pro nedělní podvečer. Díky za poslech. Přejeme vám, ať vám zbytek víkendu uteče přesně v tom nejlepším tempu. Kromě parádních hitů pro vás ještě v této hodince připravujeme náš letní servis, kde vám opět poradíme, jak si léto co nejvíce užít bez jakýchkoliv komplikací. Dál servírujeme hit za hitem. Buďte u toho s námi.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Slunce, vedro a najednou nás v autě překvapí průtrž mračen. Při letních bouřkách pozor na fenomén takzvaného prvního deště. Když začne pršet po dlouhém suchu, kapky se smíchají s prachem, pylem a kapajícími oleji na silnici. Vytvoří téměř neviditelnou, ale neuvěřitelně klouzavou vrstvu, která připomíná ledovku. Než se silnice pořádným slejvákem opláchne, trvá to zhruba 10 až 15 minut. Během téhle doby raději zvolněte a dodržujte odstup od auta před sebou. Váš podvozek i brzdy vám poděkují.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
0: Vaše letní rádio.
3: Rádio Hana.

0: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Máte v plánu vyrazit k vodě na Prostějovsko? Tak zpozorněte, protože v Plumlovské přehradě aktuálně platí dočasný zákaz koupání. Kvalita tamní vody se totiž zhoršila, takže plavky musíte prozatím nechat raději doma. Řidiče na Blanensku čekají od příštího roku dopravní omezení kvůli rozsáhlým úpravám silnice 43 u Černé hory a Závisti. Ředitelství silnic a dálnic tam za téměř 400 milionů korun narovná nebezpečné zatáčky a vybuduje nové stoupací pruhy. Zřícenou větrnou elektrárnou u Podštátu se už naplno zabývá policie. Kriminalisté zjišťují, jestli při jejím čtvrtečním pádu nebyl spáchán trestný čin. Zatím ale nikoho konkrétního neobvinili.
1: Sport.
3: Obrovský úspěch slaví východočeský atlet Adam Juliš, který na mistrovství světa juniorů v americkém Eugene vybojoval bronz v 10 boji. Cesta k medaili přitom nebyla vůbec snadná, protože po zranění kotníku musel zvládnout 2 těžké závody během jediného měsíce, aby se vůbec kvalifikoval. Nakonec si ale zapsal fantastický osobní rekord 7877 bodů a za stříbrem zaostal o pouhých 10 bodů.
1: Počasí.
4: Zatímco v sobotu nám mapička Výstrah svítila barvami, neděle už je podle meteorologů bez rizika. Zmizela nám i dlouhotrvající výstraha před rizikem požárů. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V následujícím týdnu by se nám ale mělo začít zase postupně oteplovat. Ve čtvrtek bychom se opět mohli dotknout hranice 30 stupňů. Ochladit by se nám mělo až za týden, tedy poslední prázdninový víkend. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město 2. nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově, na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Děkujeme za vaši věrnost našemu vysílání během celého dnešního nedělního odpoledne. Přejeme vám klidný podvečer bez jakéhokoliv spěchu. Určitě si přibližně za 20 minut nenechte ujít naše kalendárium. Zjistíme, komu dnes budeme přát k svátku, jaké slavné tváře dnešek oslavují a jaká historická či neobvyklá fakta se k dnešnímu dni vážou.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
0: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
0: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
0: A je to prostě totální balzám na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
4: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme!
4: Šantovka Family Day. 29. srpna, Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Město Velká Bystřice a Rádio Hanává zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Cože, tímhle směrem jako projet nemůžu? Tak tohle se asi ozývalo v Londýně na den přesně před 409 lety. Vznikla tady totiž první jednosměrná ulice na světě. Máme neděli 23. srpna. Svátek má dnes Sandra. V Česku je vás přes 5000 a s vámi slaví i německá zpěvačka Sandra. Slavíme taky narozeniny. Svíčky z dortu sfoukne rodák z Přerova, kytarista, zpěvák, textař, básník a hudebník Karel Plíhal, který mimo jiné složil i spoustu znělek pro naše rádio, když jsme v 90. začínali. V dnešní den si taky připomínáme Národní den piškotového dortu. Ať je vaše dnešní neděle 23. srpna stejně sladká jako piškotový dort, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme další várku informací. Krajina v okolí Olomouce bude zelenější. Město začíná přeměňovat bývalá výrazně obhospodařovaná pole v Černovířech, Válkovicích a Nemilanech na nová biocentra tvořená pestrou mozaikou luk, stromů a keřů. Jak píše web Olomouc.eu, přírodní proměnu okolí Olomouce podpoří dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 milionu korun. Peníze pokryjí realizaci nových výsadeb a následnou tříletou péči v příměstské krajině. V Litovli odstartovali během letních prázdnin hned dvě důležité dopravní stavby. Místní obyvatelé se dočkají zbrusu nového chodníku na Olomoucké ulici, který bezpečně propojí odbočku na Chořelice s tamní restaurací. Souběžně s tím probíhá i oprava Svatojánského mostu, takže při cestě těmito místy určitě zbystřete. Konec srpna patří k nejnebezpečnějším obdobím na českých silnicích, protože se lidé hromadně vracejí z dovolených a rychle tak přibývá dopravních nehod. Policie proto nasadí do provozu mnohem více hlídek a silničáři naopak dočasně omezí opravy na dálnicích. Dopravní experti všem řidičům vzkazují, aby si cestu dobře naplánovali a za volant usedali hlavně pořádně odpočinutí.
0: Sport.
2: Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc slaví parádní návrat na trávník po nepříjemném zranění kolena. V prvním kole francouzské ligy naskočil do hry z lavičky a hned si připsal důležitou asistenci u úvodní trefy zápasu. Fotbalisté Lyonu tak i díky němu dokázali vyloupit Toulouse a odvezli si výhru 2-0.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v neděli.

0: Moravské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: I když nám v posledních několika dnech sprchlo, houby do konce prázdnin už asi pořádně nebudou. Může za to suché a horké počasí, hlásí odborníci. Pokud jste ale opravdoví milovníci a konec srpna si bez plného košíku ani neumíte představit, zkuste zajet na Jesenicko. Tady by se houbám mělo dařit trochu více. Víme, jak bude. Pondělí slibuje převážně jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. Slunečné by pak mohlo být i úterý, minimálně dopoledne, to sebou přinese i mírné oteplení. Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tohle je Rádio Hana.

0: večera. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený čas pro pořádný relax před novým týdnem. Za chvíli k mikrofonu zasedne náš dnešní speciální host, do té doby vám ale dál posíláme náš parádní hudební mix. Tak si nás nechte pěkně na hlas.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shuttle.

0: bvid.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BVID, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BVID-Olomouc.cz.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
3: Hezký den.
2: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
3: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši novou krásnou dinohernu. Velkým látadlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokní globu a děti. Samozřejmě přitahuje také model historické tramvaje.
2: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
3: Ano, opravdu je to velké lákadlo. Je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet si roli dávných kupců, nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám, ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
2: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
3: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala, ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím. Budou se muset přijít podívat osobně. Rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam si stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
2: Zvete také školy a školní kolektivy.
3: Ano, prázdniny ještě nekončí, navštěvují nás

0: rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Jsme Rádio Hana.

0: Správy Rádia Haná.
1: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Moravské divadlo Olomouc chystá historicky první výprodej svých kostýmů. Zájemci si budou moci vybrat z tisíců moderních i historických oděvů, které už scéna nevyužije. Výprodej proběhne 27. a 28. srpna v divadelním skladu v Holické ulici. Unikátní kousky tak mohou posloužit ochotnickým spolkům nebo lidem na maškarní plesy. V Jeseníku se chodci konečně dočkají bezpečnějšího přecházení v Šumperské ulici poblíž oblíbeného skateparku. Díky finanční podpoře Olomouckého kraje tam právě vzniká nový úsek chodníku s bezbariérovým přechodem. Práce potrvají zhruba do konce října, proto při cestě tímto úsekem raději zpozorněte. V Blansku úspěšně pokračuje kompletní rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny, která by měla být hotová už letos na podzim. Stavebníci už dokončili novou střechu, suterén i moderní prosklený vstup do budovy. Zajímavostí pro budoucí návštěvníky pak bude speciální vnitřní stěna, skrz kterou přímo nahlédnou do depozitáře měřicí techniky. Sport. Čeští basketbalisté na přípravném turnaji v Hamburku neuspěli v utkání o třetí místo a podlehli Turecku 84-99. Nejlepším střelcem našeho výběru pod vedením trenéra Luboše Bartoně se stal Jan Zídek, který v zápase zaznamenal 16 bodů.
2: Počasí. Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. V Jeseníkách se nám mohou stáhnout mraky až na oblačno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterý pak slibuje zpočátku jasno, během dne pak začne přibývat oblačnost. Rtuť teploměru by měla vystoupat k 23 až 27 stupňům. V pondělí i úterý čekáme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Omezení budeme mít od pondělí v Olomouci v ulici Divišova u křižovatky s ulicí Edisonova. Části silnice budou uzavřené, přesto bude zachován obousměrný provoz. Na jedné straně po tramvajovém pásu, na druhé po neuzavřeném jízdním pruhu. Od zítra nás čeká kvůli stavebním pracovníkům

0: pojedeme na D1, myslíme na to, že na trase Říkovice-Vyškov je před exitem Vyškov-Západ uzavřeno parkování na odpočívce. To bylo naše dopravní info, my vám přejeme pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio.

0: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Vaše letní rádio.

0: Děkujeme, že vás baví poslouchat právě naše rádio a trávíte nedělní večer s námi. Přejeme vám pohodový závěr víkendu a skvělou náladu. Než se den překlopí dál, podíváme se na témata, která aktuálně plní regionální zprávy a internetové portály. Zůstaňte u svých přijímačů. Nejlepší muzika i čerstvé info. Obojí pro vás máme.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Rádio Haná.
5: Nejlepší

0: O čem se píše?
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Jarní slunce láká na kola a cyklostezka Bečva nabízí ideální výlet pro celou rodinu. Téměř celá trasa vede po hladkém asfaltu a z kopce, takže bezproblémově zvládnete i cestu ze Vsetína až do Lipníku nad Bečvou. Cestou vás čekají krásné výhledy, kavárny i skvělé gastrozastávky. O tom píše Olomoucký Report. Na nebi nad Šumperkem to zase bude pořádně žít. 12. září proběhne velkolepý letecký den k 80. výročí místního aeroklubu. Těšit se můžete na akrobatické lety, parašutisty i vyhlídkové lety pro veřejnost, uvádí šumperský rej. A na závěr zprávy ze Svitav. Svitavy hledají seniora roku. Pokud znáte někoho nad 65 let, kdo aktivně pomáhá druhým nebo obohacuje život v regionu, nominujte ho do 18. září, píše se na oficiálním webu města Svitavy. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
2: Rádio Hana.

0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme

0: till the end of time.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

0: kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: 90 v 9.
3: Rádio Haná.

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Radiohana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.

0: Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: ďábla a měl to všechno doznat před biskupem.
1: To není možné.
0: Nottingham zabavil všechny pozemky Locksleyů.
1: A ty tomu věříš?
0: Ani když mi vypíchli oči.

0: svědomí.
1: Nechci, aby mě viděli s psancem. Vypsali na tebe odměnu.
0: Kolik?
1: 100 zlatých.
0: Jenom? Brzy to bude 1000.
1: Za 1000 bych tě udala.

0: To ty jsi nás přivedl do téhle mizerie, Loxley.
1: Nottingham nás chce rozeštvat.
0: Už jsme rozeštvaní, boháči. Já nejsem slepý jako ten stařec. Zase chceš mít navrch? Šerif ocenil tvou hlavu na 500 zlatých. Měli bychom tě vydat.
1: A myslíš, že až bude po mně, tak vám šerif všechno vrátí?
0: Dá nám tu odměnu a všechno nám promine.
1: Omyl. Jednoho jako druhého vás pověsí.
0: A co máme dělat? Bojovat proti ozbrojencům kamením a holýma rukama?
1: Když bude třeba.

0: Všechno je záminka, abys ke mně pronikla a zabil mě. Co, Vile? Co uděláš?
1: Ale chci vědět, jestli boj dovedeš do konce, jestli se neotočíš a neprchneš jako rozmazlený boháč, za kterýho jsem tě vždycky měl.
0: Ty jsi lepší střelec.
2: Je to nebezpečné.
0: Tvůj úmysl taky.
2: Ať Azim vymyslí cokoliv, musíme to zvládnout.
3: Ty jsi pro mě přišel. Jsi naživu?
2: Zemřel bych pro tebe.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Cože, tímhle směrem jako projet nemůžu? Tak tohle se asi ozývalo v Londýně na den přesně před 409 lety. Vznikla tady totiž první jednosměrná ulice na světě. Máme neděli 23. srpna. Svátek má dnes Sandra. V Česku je vás přes 5000 a s vámi slaví i německá zpěvačka Sandra. Slavíme taky narozeniny. Svíčky z dortu sfoukne rodák z Přerova, kytarista, zpěvák, textař, básník a hudebník Karel Plíhal, který mimo jiné složil i spoustu znělek pro naše rádio, když jsme v 90. začínali. V dnešní den si taky připomínáme Národní den piškotového dortu. Ať je vaše dnešní neděle 23. srpna stejně sladká jako piškotový dort, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
3: Nejlepší hudební výběr.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv a filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj!
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Chika Chika. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplej.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Chika Chika s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý divčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
7: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
8: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
7: Vyhrála jsem těstoviny.
9: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
7: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
8: Pojedu do Bergama.
7: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
7: Ať je italské léto nahané.

0: Pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. V Jeseníkách se nám mohou stáhnout mraky až na oblačno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterý pak slibuje zpočátku jasno, během dne pak začne přibývat oblačnost. Rtuť teploměru by měla vystoupat k 23 až 27 stupňům. V pondělí i úterý čekáme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Olomouc, Prostějov a Přerov.
2: Nejlepší hudební výběr.

občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Radio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Radio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Radio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchal dobrou hudbu. Radio
4: Hana. Vaše věrné rádio.